Neměla nic, ten kamek tango. O to v kýmka fortancerka, která dávno zmarla na ich rękach.